0: Marko Santos, Optimist. Smo poslušali zdaj v času skoku 90-ta z MR Projectom, Ne kliči zvezde z neba in The Primitives, Crash.
1: 90-ta so zakon.